Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, Koupelny Dušička CZ, Město Mnichovo Hradiště, Kultura města Mladá Boleslav, Koupaliště a Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.

Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů!

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Cachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizzachriste, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizzachriste, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelný Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu. Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kulturamb.cz a na Facebooku.
5: Jedna fáze.

0: druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
0: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Včera byla v Mladé Boleslavi otevřena křižovatka třídy Václava Klementa s ulicí U stadionu a zároveň dosud uzavřený úsek této ulice, včetně křižovatky s ulicí Jiráskova. Dále je možné v Bolce odbočit z Jičínské ulice do Laurinovy. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace skončila. Modernizace městského plaveckého stadionu v Liberci, která začala před 2 lety, potrvá o další 2 měsíce déle. Skončit by měla v srpnu příštího roku. Důvodem k prodloužení je změna technologie energocentra.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Plzně dnes vstoupí zápasem proti Unionu Senžilváz do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne v 21 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelný Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno. Rádio MB.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Už zítra se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního valečovského léta. Vystoupí tu kapely Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel, například Seven anebo No Talent. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v KD Bezno. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si o ní zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Na kompletní renovaci rodinného domu si bude nově možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V Jerevanu přestáli úvodní nápor arménského mistra a tým Ararat Arménia přehráli 4-1. Příštím soupeřem Sparty v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Frinzajkl Joe a Marky Mark United, to byla další muzika na rádiu MB. V tuto chvíli už nám startuje dopolední rozjezd ve čtvrtek 17. září. A čím se budeme dneska dopoledne zabývat? Už teď mezi 9. a 10. hodinou budeme soutěžit o lístky na zítřejší Valečov, kde vystoupí Dimitri a Doga a jedná se o poslední koncerty valečovského léta pro letošní rok. No, jinak po 10. hodině přivítám taky lídra kandidátky ODS v Mladé Boleslavi, pana Michala Koliáše, tak se určitě můžete těšit na rozhovor, to je jasný. No a jasný je taky, že za chvíli si zahrajeme další muziku, bude Sandra Won't Run Away.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Pošlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance, roztanči to s námi.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Tak taky Daft Punk a One More Time, to byla muzika na rádiu MB v 9 hodin a skoro 18 minut ve čtvrtek 17. září. Mimochodem, naše BK Boleslav včera hrála první kolo hokejové Tipsport Extraligy v Českých Budějovicích. No a vyhrála to 3-2 po prodloužení. No a když už jsme u týmu BK Mladá Boleslav, tak dnes slaví 23. narozeniny boleslavský hráč Karel Křepelka. Takže i jemu posíláme právě teď Olgu Lounovou. Jsme Rádio MB, za chvíli soutěžíme. Někdy se...

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

0: I Miss You, Dum Dubi Dum, Melanie Fernandez. Tak, máme 9 hodin a 30 minut, tady je Rádio MBM, no a vy už určitě očekáváte soutěž a očekáváte správně. 608 125 300, to je telefonní číslo sem ke mně do studia. Už zítra vystoupí na Valečově Dimitri a Doga, takže kdybyste chtěli vyrazit pod hrad Valečov, já myslím, že můžete klidně zavolat právě teď ještě jednou to telefonní číslo 608 125 300. No a vypadá to, že teď už se nám někdo dovolal, takže já se můžu zeptat, kdo je na telefonu. Tady je David, Rádio MB, haló.
1: Dobrý den, Petra.
0: Petro, já vás zdravím, odkud mi voláte?
1: Z Mladý Boleslavy.
0: Tak, Petro, Valečov, ten je jasný, která kapela je vašemu srdci bližší, Dimitri nebo Doga?
1: Dimitri,
0: jasný. Vašek, Noidbarta, je to jasný. Tak Peťo, samozřejmě zítra vyrážíte na Valečov, máte u mě 2 lístky, ještě mi nezavěšujte, domluvíme se co a jak. Mějte se moc krásně.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Ahoj.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB.

0: hodiny Bomba Lurína, 9:39, čtvrtek 17. září. Ten pokračuje samozřejmě dál, my si budeme hrát další skvělou muziku. Co se týká Valečovského léta, máme prohráno, dnes vyhrála Péťa, zítra ještě budete mít poslední možnost, jak se na Valečov dostat úplně zadarmo, jinak lístky najdete na www.vstupnafest.cz.
1: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
3: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
4: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
5: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
6: Na co zase?
5: Neptej se, prostě vodu, rychle!
6: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
5: To už je stejně jedno, mizíme!
7: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
8: Radio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

hodina dopolední. Samozřejmě další zprávy to budou za malou chvíli. No a pak už ve studiu taky přivítám našeho hosta, lídra kandidátky ODS v Mladé Boleslavi, pana Michala Koliáše. Určitě si budeme povídat právě mezi 10. a 11. hodinou. No a o čem si budeme povídat? Třeba i o tom, proč se rozhodl kandidovat za ODS v Mladé Boleslavi. Co třeba Mladé Boleslavi nejvíc chybí a tak dále a tak dále. Těch témat bude opravdu hodně. Čtvrtek 17. pokračuje, já vám přeji hezké dopoledne. Rádio MB.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Město Kosmonosy připravilo na zítřek tradiční nevinné odpoledne s ochutnávkou vín a skvělou cymbálovou muzikou. Začíná se v 18 hodin v místní Sokolovně. Nízkoprahový N-klub v Mnichově Hradišti pozve v úterý 22. září na den otevřených dveří. Zájemci se mohou mezi 14. a 19. hodinou na vlastní oči podívat do prostoru nízkoprahového zařízení, které dětem a mládeži nabízí bezpečné místo a zázemí. Akce je určena široké veřejnosti.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v prvním kole extraligy na ledě Českých Budějovic 3-2 po prodloužení. Bruslaři přitom dvakrát prohrávali, v nastavení ale rozhodl v přesilovce Jordan Martel. Dobrá pozvánka na zítřejší hokej v Boleslavi, přijedou Karlovy Vary. Utkání druhého kola začne v 17:30. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: letní rozjezd pokračuje. No a dnes máme hosta ve studiu, v tuto chvíli už je Michal Koliáš, lídr kandidátky ODS v Mladé Boleslavi. Pane Koliáši, já vás zdravím, přeji vám hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám a posluchačům.
0: Tak, vysíláme živě. My už jsme se o tom živém vysílání bavili, říkal jste, no já tak jsem zvažoval to předtočení, ale byl jste, jak se to říká, statečnej a šel jste do živého vysílání. Tak a teď se do vás rovnou pustím.
1: Pusťte se do mě.
0: Proč jste se rozhodl právě teď kandidovat jako lídr ODS v Mladé Boleslavi?
1: Proč jste se rozhodl? No, takhle, v ODS to není úplně o tom, že by se někdo rozhodl a stal se automaticky lídrem. Někdy v polovině loňského roku, kdy došlo k tomu, že jsem se stal předsedou místní organizace, tak se samozřejmě začalo postupně řešit to, že letošním roce budou komunální volby a že teda jakým způsobem bude postavená kandidátka a tak dále. A začala se objevovat otázka, jestli by nemělo dojít k tomu, aby jsme si ověřili svůj mandát a jestli v podstatě to, jak v tu chvíli ODS uvažovala, jakou cestou se vydá, jestli je správná cesta. Sešla se místní organizace, proběhly volby, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já jsem dostal silný mandát a místní organizace rozhodla, že já budu tím lídrem ODS.
0: Tak, pojďme na další otázky. Co podle vás v Mladé Boleslavi nejvíc chybí?
1: To záleží, koho se zeptáte a kde zrovna budete stát. Jo, protože Mladý Boleslavi, když se zeptáte, co chybí lidem na Michalovicích, tak vám řeknou, že to je chodník nahoru, ano. Přístupová cesta. Když budete v Bezděčině, řeknou vám, že jim tam chybí dětské hřiště. Když budete na Dubcích, tak to zase bude úplně něco jiného. Já osobně si myslím, že v Mladý Boleslavi se udělalo teda za poslední roky spousta práce. Ale jako co chybí? OK, parkovací místa, strážníci, to jsou takový ty klasický témata, ale podle mě chybí hlavně život. Chybí radost z toho, že jsem Boleslavák. To si myslím, že chybí nejvíc. Ta společnost prostě žije úplně jinak, než žila dřív.
0: Vy jste se tady narodil, pracujete tady. Já tu otázku teď tady otočím. Co máte na Boleslavi nejraději?
1: No, Boleslav mám rád. Jo, mě totiž vlastně vadí to, když neustále okolo sebe poslouchám, jak je Boleslav příšerná. Jak je to tu strašný.
0: Tak se jdou podívat třeba do Tanvaldu.
1: To, jako, tohle mi vadí. Já si myslím, že Boleslav samozřejmě má svý chyby, jo, ale prostě Boleslav je moje rodné město. Já tady mám rodinu, vychoval jsem tady dvě děti, žiju tady s manželkou, s dětma a jasně máme chyby, ale prostě Boleslav je super město.
0: Ano, to mám rád Boleslav, z duše.
1: Jo. Lokalita je skvělá. Jo, jsme se o tom tady bavili. Ano. Za 20 minut jsem v Praze po dálnici, za 20 minut jsem v Liberci, sednu na kolo, za chvíli jsem v Českém ráji. Prostě to je skvělý. Máme tady opravdu i jako dost pěkných míst, kam se dá zajít. Samozřejmě jsou tady i místa, kam člověk zajít nechce, to jako je jasný. Ano. Ale to je úplně v každém městě.
0: V tom případě vám už nepoložím otázku, co vás na Boleslavi nejvíc štve, protože vlastně už jste mi odpověděl, nebo byste k tomu rád ještě něco dodal?
1: No, mě štve ta zbytečná kritika. Jo? Jasně, štve mě to, že občas prostě opravdu člověk vidí věci, které jako vidět nechce, potkává lidi, který prostě potkat jako taky nechce, ale to se mu stane kdekoliv. Jo? Kdekoliv a nemá cenu si říkat, že to je jako jenom náš problém. Ten problém je skutečně jako všude. A je to tím, jak ty lidi žijou, jak ta společnost kam se posunula. A ano, my na to musíme umět zareagovat. A to, že jsme na některé věci možná v minulosti neuměli zareagovat tak rychle, jak by bylo potřeba, to je pravda, to je jako jo. No.
0: Pojďme na poslední otázku v této sérii, než si dáme další písničku. Kdybyste měl jednou větou říct, proč by vám měl dát volič hlas, co byste řekl?
1: Jednou větou?
0: Tak zkuste klidně souvětí.
1: Já mám problém jako mluvit v jedné větě, to jste asi už teď za tu chvíli pochopil i posluchači. Protože jsem Boleslavák, protože tu žiju, Boleslav znám, myslím si, že znám spoustu lidí, kteří tu žijou, znám problémy Boleslavy. A možná proto, že já si totiž o sobě nemyslím, že jsem úplně takový ten politik v tom pravém slova smyslu. Já nemám problém prostě jít se potkat s těma lidma, poslouchat je, nemám problém uznat to, že ten názor toho druhého je lepší než ten můj. Nemám problém přijmout kritiku. A je mi vlastně jedno, jaký tričko ten člověk na sobě má, prostě když mi to dává smysl a když je to něco, co pomůže tomu městu, kde prostě já chci bydlet i dál a potkávat ty lidi, tak proto prostě jsem odsuď, žiju tady, pracuju tady, mám to tady rád a myslím na to město.
0: Říká Lidr, teď jsem chtěl říct Lindr, to je zase nějaká značka nějakých výčepních zařízení, že jo? Lidr.
1: To je vidět, na co myslíte.
0: Kandidátky ODS, pan Michal Koliáš. Teď si zahrajeme muziku a za malou chvíli bude náš rozhovor pokračovat.
2: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: 10 hodin a 16 minut dohráli One More Time, no a my budeme pokračovat v rozhovoru s panem Michalem Koliášem, lídrem kandidátky ODS v Mladé Boleslavi. Ještě jednou vám přeji pěkné čtvrteční dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak, ODS v Mladé Boleslavi dlouhé roky, taky už jsme na to narazili, reprezentoval jako lídr Radovan Nvelaty. Proč tedy tentokrát vedete kandidátku? Vy už jste to říkal, že jste byl zvolen předsedou místní organizace ODS, dostal jste silný mandát, možná už je odpovězeno, takže opravdu asi krátce.
1: Ve větší části vlastně ano, je to tak prostě jednoduchá odpověď. Místní sdružení rozhodlo, že to bude takhle. Pochopitelně Radek Nvelaty byl prostě obrovská a pořád si myslím, že je obrovská osobnost, která prostě zaprvé pro ODSku jako takovou, pro ODSku v Boleslavi, ale především pro město udělal hodně. Možná v posledních letech až trošku jako nespravedlivě se na něj snáší kritika. Každopádně prostě je to tak, jak to je. Radek Nvelaty už vlastně na kandidáce není vůbec. Pochopitelně mělo to nějaký svý důvody, který si vyhodnotila členská základní a je to tak, jak to je.
0: Je to skutečně generační a politická změna nebo pouze výměna tváře?
1: Generační nevím, protože my nejsme s Radkem tak daleko vlastně věkově od sebe. Já si myslím, že to je nějakých 7 nebo 8 let. Budeme-li to brát jakože generační z toho politického pohledu, tak to 100%, protože pochopitelně já v politice tak dlouho zdaleka nejsem. A když už teda jsem se dotkl té politiky, tak tam si myslím, že je to určitě změna, protože přeci jenom ano, pořád je to Občanská demokratická strana a základní hodnoty jako budou vždycky tak nějak jako stejný, konec konců proto jsem členem ODS, ale ve spoustě věcí se s Radkem jako určitě odlišujeme.
0: Co byste dělal jinak třeba než dosavadní vedení města? Je něco takového?
1: No, určitě je. A nejsem ale teďko v pozici, že by mi přišlo fér jako ukazovat prstem a kritizovat jednotlivé věci, to já tohohle toho zastáncem nejsem. Ale co teda si dovolím jako říct, tak 100% je to komunikace. Já si myslím, že problém je ten, že lidi se cítí tak nějak jako, že ta radnice je prostě za těma dveřma a že ta komunikace nefunguje. Ty lidi nemají pocit, nebo aspoň já to tak vnímám, že lidi nemají pocit, že je ta radnice slyší. Jo? Prostě je potřeba jít za nima. A já vím, že to není, a teď se s tím setkávám jako na vlastní kůži, ono to není jednoduchý, pochopitelně, potkávat se s těma lidma a poslouchat jako někdy tu kritiku, někdy oprávněnou víc, někdy míň, to jako opravdu není jednoduchý. A já vzhledem k tomu, že jako v té politice nejsem tak dlouho, tak si některé věci tak jakoby beru, prostě nemám ještě takovou tu přirozenou imunitu, kterou ten politik má mít. Což možná na druhou stranu je i výhoda, protože přeci jenom třeba některé věci po mě nestečou a jsem schopen některé věci tak nějak jako reagovat a tu oprávněnou kritiku přijímat. To si myslím prostě, tohle je potřeba změnit v první řadě, komunikaci s lidma. To ostatní, teď tady ještě jako mi nepřísluší.
0: Tak pojďme taky chválit, za co si podle vás současné vedení města zaslouží tu pochvalu.
1: No, já jsem to tady trošku jako naznačil, 100% investice. Já si myslím, že to je prostě vidět, jo. Ať už to jsou investice ve městě jako takovým, za což v podstatě víceméně náleží pochvala jenom vedení města, ale pak i ty investice v okolí, jo, který dneska možná tak nějak jako lidi si úplně už berou zase, protože ono jak to letí, tak spoustu věcí lidi berou jako přirozenou věc, ale ať už to jsou tadyhle spojky, ať už to jsou různý obchvaty, to jsou skvělé věci, které se povedly. Za to určitě pochvala, kus práce.
0: Tak tohle další téma jsme probrali, já ty další dvě otázky, které tady vám nepoložím, protože prakticky jsme všechno asi řekli.
1: Protože jsem dlouhý a došel by nám čas, uvědomuji si to, zkrátím se.
0: Ne, to vůbec ne, není o tom, ale myslím si, že už jste na ně odpověděl, že už bych se opakoval.
1: Jo.
0: Tak vaše kandidátka mluví o Boleslavi pro lidi, co to znamená v praxi?
1: No to, co to říká. A vy jste to řekl hezky, kandidátka mluví. Jo, kandidátka, ta kandidátka, my, když jsme tu kandidátku stavěli, tak vlastně jsme se snažili opravdu, protože jedna z věcí, kterou si se vrátím malinko obloučkem jako k té otázce rozdíl v tom přístupu k té politice, přístupu k té práci, tak já bych se chtěl vrátit trošičku víc k té týmovosti, respektive na tom vlastně, na tomto stavět. Jo, já stoprocentně nejsem individualista a jsem zvyklý pracovat v týmu. A takhle jsme stavěli i tu kandidátku. Protože zaprvé jsou tam nový tváře, dobře, možná já, pak je tam dalších jako pár nových tváří, jsou tam mladí, starší, ale zároveň je tam ta kontinuita. A hlavně, to znamená, to jsou ty lidi, jako je Mirek Olšák, Mirka Kašpárková, který prostě dlouho let působí na magistrátu, Mirka odvedla obrovský kus práce na sociálním odboru jako náměstkyně primátora. Ale hlavně všichni ty lidi v té Boleslavi žijou. Všichni tady bydlej. Jsou tady v podstatě 24/7. Mají svý sousedy. A snažili jsme se i pokryt jednotlivým jako místní části, když to řeknu. Ne jenom příměstský, ale prostě místní. Aby jsme opravdu jako ten tým přikryli celou tu Boleslav, protože ta radnice je tady pro lidi a lidi dělají Boleslav.
0: Teď si představte, že už máme po říjnových volbách, vy jste třeba, dejme tomu, primátor nebo náměstek primátora. Co byste chtěl během prvních 100 dnů ve vedení města změnit?
1: To je častá otázka, takhle, že jo, před volbama a po volbách máme 100 dnů chránění. 100 dnů je, myslím si, jako docela krátká doba, teda to je potřeba si říct, obzvlášť, když vlastně máme volby v říjnu a do těch 100 dnů nám promlouvají jakoby i vánoční svátky a tak dále, tím nechci říct, že budu celý Vánoce nadovolený, jo, to jako určitě ne. Já si myslím, že 100% je potřeba prostě posunout práce na územním plánu, to je jedna z hlavních priorit, kterou prostě to město musí dotáhnout. Vleče se to, já vím, že tam je spousta těch připomínek, ke kterým je potřeba se vyjádřit a tak dále, ale to je věc, která 100% musí být na prvním místě. Pak si myslím, že možná je potřeba se podívat na to, jestli některé věci nejdou dělat rychlejc. Já konkrétně si myslím, že určitě jde. To je jedna z věcí, která, když jsem tak nějak jako začal pracovat, a teď si možná malinko ublížím, jo, ale mě prostě vadí, když jako jdu v pátek na radnici a skoro si vyrazím zuby o zamčený dveře. Jo. To jsou věci, které prostě mě jakoby štvou. Pravděpodobně to má nějaký svý důvody, který já třeba teď jakoby úplně nevím, protože na té radnici nejsem, já nejsem ani radní, ani zastupitel. Samozřejmě člověk jako nějaký ty informace má, ten provoz toho zná, ale to jsou takové drobnosti. Ono za těch 100 dnů, jo, bych tady jako řekl, že postavíme parkovací dům nahoře na příjezdu z Bezděčína, no tak to by byla asi hloupost, že?
0: Tak, teď pojďme taky na bydlení, co dělat. Já se nechci ptát, co uděláte vy pro to, ale co dělat pro to, aby bylo v Boleslavi dostupnější bydlení?
1: Já bych to řekl takhle. Co dělat pro to, aby bylo dostupnější bydlení všude?
0: Ano.
1: To jako je potřeba říct, jo. Boleslav má problém s dostupným bydlením, stejně tak jako desítky, stovky míst v této republice. A je to, všichni víme, proč k tomu došlo, že jo. Prostě obce si dneska možná trochu drbou hlavu za to, že po revoluci v 90. letech, nebo kdy to nastalo, přesně už nevím, docházelo k privatizaci toho městského bytového fondu. Pravda je taková, že Boleslav má dneska asi 607, si myslím, že to číslo je takovýhle úplně přesný, 607 městských bytů, což je prostě tristní. To je málo. Pravda je taková, to teď určitě nějaký posluchač si říká jasně, založila se městská společnost pro dostupné bydlení a nic se neudělalo, ano. Neříkám, že nic, ale ano, ta rychlost, se kterou se to posouvá, to je zrovna jedna z těch věcí, která mě osobně jako dostrápí a kterou jsme i uvnitř ODSky komunikovali. Je to koaliční projekt, jsou tam účastní všichni jakoby z koalice a je to odpovědnost celé koalice, ale chápu, že někdo to může vnímat tak, že přeci jenom jako my jsme to měli ve volebním programu před 4 lety, my jsme nesplnili, co jsme tenkrát slibovali a to je špatně, to jako ano, tohle já jsem schopen jako přijmout jako oprávněnou kritiku, se kterou musíme vyrovnat. A co s tím udělat? No zaprvé ten projekt se musí jednoznačně rozhejbat, musíme změnit parametry té společnosti jako takový, myslím si, že to nastavení, který tam je dneska a to, jak jako ten záměr, jak ta společnost by měla fungovat, že takhle, takhle by to být jako nemělo, to je první věc, ale stoprocentně ten projekt té lokality Dubce jako nezamrazovat. Tam se kus práce udělal. Udělalo se, ať už to je scelování pozemků, příprava těch jednotlivých jakoby činností, které jsou potřeba pro to, aby se tam v dohledné době, já nechci říct příštím roce, to nebude, ale v dohledné době začalo stavět. To je věc jedna, ale to je dlouhodobý projekt. A my musíme umět zareagovat na to, že ty byty tady nemáme dneska. A já osobně si myslím, že máme plán, jakým způsobem začít navyšovat městský bytový fond díky tomu, že tady určitá část bytů je dneska, je v soukromých rukách a možná je čas na to, a ta myšlenka v našem týmu existuje, jakým způsobem by to šlo, tyhle ty byty zapojit. Ty, co dneska ty soukromníci pronajímají, tak do toho zapojit to město trošičku, aby se vlastně tohleto povedlo rozpohybovat. Myslím si, že ta cesta je, není teď tady prostor na to, abych jako vysvětloval, jak konkrétně, ale myslím si, že ta cesta je.
0: Tak pojďme si dát další muziku. Za malou chvíli probereme třeba taky parkování, veřejný prostor, dětská hřiště v Mladé Boleslavi. No prostě je toho dost, tak ať to všechno stihneme. Krásný čtvrtek.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Zatím poslední single od kapely Slza se jmenuje Holka z plakátu. My jsme se ho právě teď na rádiu MB zahráli. No, už máme skoro půlku rozhovoru za sebou, pane Koliáši, je 10 hodin a 30 minut, vysíláme živě. No a my teď půjdeme na to parkování. Co tedy udělat s parkováním v Mladé Boleslavi? Stavět parkovací domy? Udělat
1: no, na začátku je,
0: zóny
1: na začátku
0: další.
1: Potřeba říct, že jestli někdo žije v představě, že bude parkování vyřešený ze 100%, jako aby člověk zaparkoval po každý tak, jak si představuje, tak to je utopie. Prostě pravda, taková je pravda. To nenastane nikdy, až někdo takovej přijde, jak dostane Nobelovu cenu. 100%, co je potřeba udělat, je dokončit zavedení parkovacího systému do celého města.
0: To já znamená fialová zóna.
1: Jasně, jednoznačně. Prostě to se ukázalo se, že to funguje, i když samozřejmě jsou k tomu určitý výhrady, jsou tam, má to svý mouchy, protože pochopitelně ti, co dojíždějí za prací, tak teď třeba se necítí tak, jak by se cítili, kdyby tam ta zóna nebyla. Ale úkolem parkovacího systému je ochránit a prostě vymyslet to tak, aby prioritně zaparkoval ten, co tu bydlí, ten, co tu žije, prostě občan Mladé Boleslavi. V Praze taky nemyslej na ty, co tam přijedou za prací. Ale pravda je, že až se to bude rozšiřovat na sídlišti, tak pochopitelně je to jednoduchá představa. Nedávno jsem o tom s někým mluvil. Když si vezmete běžnej panelák, 5 vchodů, 8 pater, 3 byty na patře, kolik to je bytů? Dneska žijeme v Mladé Boleslavi, kde jakoby každá rodina má minimálně 1, spíš 2 auta a spočítáte-li si, kolik je prostoru pro to, aby ta auta se někam vešla, i když pochopitelně to by nebyl přesný výpočet, že se hejbou, že jo? Tak to místo neexistuje. My musíme každopádně ten systém rozšířit, my musíme, aby přibývaly parkovací místa, jak přímo na území města, tak důležitý je k tomu i to začít budovat sběrná, ta odstavná parkoviště na okrajích města. Jo? Bude to běh na dlouhou trať. Neříkám to rozšíření té zóny nebo těch parkovacích zón do sídliště, to musí nastat velmi rychle. Jo? Přinese to sebou určitý jako občas nějaký diskomfort, ale pomůže, to jsem o tom přesvědčený, připravený, to je dobře a jediný, čeho lituju, nebo co mně přijde jako škoda, že to nenastalo už dřív. Myslím si, že to nastat jako mohlo, protože co si budeme povídat, těch parkovacích míst teda vzniklo za poslední roky jako hodně, ať už to je parkovací dům u nemocnice a nebo u fotbalového stadionu a tak dále, ale pořád pochopitelně bychom jich potřebovali daleko víc. Takže parkovací systém dotáhnout do sídliště a začít intenzivně pracovat na sběrných parkovištích. Souvisí s tím městská hromadná doprava. Protože samozřejmě ty lidi z toho auta nevystoupí, když nebudou mít adekvátní možnost dopravovat se po městě. Jo? A to jsou, ty věci na sebe navazují. Takže ten problém není úplně jednoduchý, ale svý řešení má a myslím si, že už to rozšíření na tu B2 ukázalo, že to je správná cesta.
0: Vy jste narazil na městskou hromadnou dopravu, tuším, že v Kolíně mají městskou hromadnou dopravu zdarma. Zavedl byste ji tady v Boleslavi nebo snažil byste se o to?
1: Já jsem o tom měl, myslím si, včera nebo v pondělí příspěvek, nezavedl. Já vám řeknu proč. My jsme o tom vedli diskuzi, vedeme o tom diskuzi i s koaličníma partnerama. Já vím, že to má někdo v programu i tady. Nikdy není nic zadarmo, prostě taková je pravda. Já si myslím, že městská hromadná doprava dneska v Boleslavi, když v podstatě děti neplatí do 15 let, seniori neplatí.
0: Navíc tu máme i tu MB kartu, kde 1000 korun ročně.
1: Já jsem to v tom příspěvku nazval lítačkou, což mi samozřejmě někdo okamžitě jako vrátil, že jako lítačkou jezdí v Praze. Ano, dobře, máme MB kartu, ale myslím si, že kdo chtěl, tak to pochopil, 1000 korun za rok. Jo, člověk, který jezdí denně, tak ho vyjde MHDčko na 3 koruny na den, jo, necelý. Já si myslím, že my ji skoro zadarmo máme. Tož, když bude zadarmo, tak co se stane? Bude to fungovat jako noclehárna pro někoho třeba? Pro někoho, koho tam nechce? Jo, ono nikdy to není tak, jak to na první pohled vypadá. Ale samozřejmě netvrdím, že nejsem schopen jako o tom diskutovat s někým a přesvědčí-li mě někdo, že to fakt dává smysl, tak OK. Já si osobně myslím, že v Boleslavi by to smysl nedávalo.
0: Dobře, pojďme od toho, pojďme na další téma. Má město podle vás dostatek kvalitních sportovních a kulturních aktivit pro děti a mladé lidi?
1: Co to je dostatek? Co to je dostatek? Nikdy nebude všeho dost. To je prostě taková realita. Já si myslím, že město má dostatek dětských hřišť, dostatek těch sportovišť, to jako ano. Možná někdy v některých místech by bylo potřeba zintenzivnit údržbu, podívat se na to, jestli všecko je opravdu tak, jak to bylo, když to vzniklo, to jako jednoznačně. Vím, že někdo namítne, že by bylo dobrý taky v sídlišti to víc dozorovat, protože se tam pohybují zase různé skupiny obyvatel, který nefungují tak, jak by fungovat měli. Jestli má město dostatek sportovního vyžití, máme tady určitě obrovské množství lidí, který prostě pracují s těma dětma v těch kroužcích, jo. To stoprocentně prostě. Já si myslím, že je potřeba jim vytvářet lepší podmínky ze strany města, tam určitě jako určitý rezervy jsou. Je potřeba se podívat, jestli financování tady těch jako malých sportů v uvozovkách je nastavený správně, jestli to odpovídá dnešní době, protože to, jak to nastavený bylo, tak dneska pravděpodobně už by to stálo za nějaký audit, jestli to furt plní tu funkci tak, jak to plnit funkci má. Takhle já to vnímám. Ale jako, že by tady bylo vyloženě nedostatek,

0: Němci, byli tady Kubánci, jo, prostě do té fabriky sem jezdili ty lidi za prací už i za minulýho režimu. Jasně, teď se bavíme úplně o jiných číslech. Jestliže se bavíme o tom, že Boleslav má nějakých 47-48 tisíc obyvatel, z toho je tady 13 tisíc cizinců, to číslo je obrovský. Já jsem nedávno poslouchal debatu o Plzni, bezpečnost, Plzeň, úplně stejný problémy, pochopitelně v jiných číslech. Plzeň má nějakých 190 tisíc obyvatel, těch cizinců tam má násobně víc, ale poměrově to vychází stejně. Máme je tady a budeme je tady mít. Hmm. Taková je prostě realita. Škodovka je potřebují je i firmy, které jsou na Škodovku napojený, a co si budeme povídat, kdo vám ukrojí salám v Kauflandu? Kdo se o vás, kdo vám otřečelo v nemocnici? Teď jsem chtěl říct úplně jinou část těla, ale jako to, jsem v rozhlase. Jo, bez těch lidí se tady neobejdeme. Ano, je potřeba víc tlačit možná na to, aby oni začali žít tak trošku, přiblížili se k nám. A ono to jako postupně nastane. Jo? Asi všichni víme, že nejvíc jako tady se bavíme o Ukrajincích. Prostě na ty jsou lidi nejvíc jako naštvaný, protože oni prostě jsou zvyklí žít jinak. Oni žijou víc komunitně, jsou zvyklí žít venku. My na to tolik zvyklí nejsme. Prostě, jo? Přináší to sebou pochopitelně věci, protože mají tu mentalitu, teď aby se neurazili, jako takovou toho bývalého Sovětského svazu, když to řeknu takhle, takže mají určitý návyky, který prostě nám jako vadějí, to je pochopitelný, jo. Ale, a my na to musíme umět zareagovat, a tam stoprocentně jako je potřeba na tohle s tobě připravený. Ale my se jako nevyženeme, ty už tady zůstanou.
1: Tak pojďme ještě na jednu otázku v tomto bloku. Město hospodaří s významnými prostředky. Kde vy vidíte největší prostor pro úspory?
0: A kde vidím největší prostor pro úspory? No, já osobně si myslím, že musíme se podívat do toho, jestli některý dlouhodobě nastavený výdaje, vyplývající třeba z určitých smluv a tak dále, jestli jsou nastavený správně, jestli tady nějakým způsobem bychom nemohli ušetřit, jestli mi rozumíte. Já samozřejmě jakoby do těch procesů, vzhledem k tomu, že na té radnici nejsem, tak já do těch procesů v tuhle chvíli úplně nemám ten vhled, který bych jako potřeboval. Ale jsem přesvědčený, že vždycky se dá najít něco, kde se ušetřit dá. Prostě myslím si, že ty výdaje, které dneska město má na straně, dejme tomu mandatorních, nebo těch, kteří prostě jsou nastavený a smluvně zavázaný, tak myslím si, že tady určitě určitá cesta je. Já si to myslím. Netvrdím, že to tak, já si to prostě myslím.
1: Tak jo, pojďme na další muziku, 10 hodin a 41 minut a za malou chvíli už se vrhneme do poslední části dnešního rozhovoru. Tady je Rádio MB, no a naším hostem je lídr kandidátky ODS v Mladé Boleslavi, pan Michal Koliáš.
2: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar. 19. a 20. září.
3: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.

0: Tak další devadesátka ve vysílání Rádia MB, která nás potěšila Days Superhero. No a my pokračujeme v rozhovoru s lídrem kandidátky ODS, panem Michalem Koliášem. Samozřejmě myslím tím kandidátku v Mladé Boleslavi. Tak pojďme na další okruh otázek, pane Koliáši, je to poslední vstup a mě teď zajímá, která městská investice je podle vás dneska největší prioritou?
1: No to je, ono jich je víc, ale dobře, budeme-li se bavit o největší prioritě, tak jsme se tady o tom tak trošku jako bavili. 100% je to bytová výstavba. To by mělo být na prvním místě a potom, a na to se často jako zapomíná z hlediska té komunální politiky, nám tady v dohledné době bude chybět velká kapacita v sociální oblasti. Boleslav vlastně kromě domova seniorů v Olbrachtovce a pár takových těch jakoby různých domů, jako teď Klaudiánův dům a tak dále, tak tyhle ty lůžka prostě nemá. A vzhledem k tomu, že ta populace stárne tak, jak stárne, a už dneska, jestli teď to číslo doufám, že ho řeknu správně, tak je zhruba třetina obyvatelstva starších 60 let. Tak si dovedete představit, co nás jako do budoucna čeká. Já jsem tady mluvil o tom, že tady máme 600 bytů, z toho zhruba polovina je, nebo skoro polovina, je v domovech s pečovatelskou službou. To jsou běžný nájemní byty, který mají pochopitelně svý určitý nějaký podmínky, zvýhodněný nájemní a tak dále. Ale i těch je málo prostě. Jo, takže prostě to je věc, která nás tady čeká a na kterou se nesmí zapomínat a bude se muset na ní hodně soustředit. Já vím, že někdo možná chtěl slyšet, že řeknu, že se opraví kulturák, že se postaví nový zimák. To jsou všechno krásné vize, ale bavíme-li se, a neříkám, že ne, zcela nemožný, obzvlášť ten kulturák, to 100% jedna z těch největších priorit musí. A myslím si, že to je připravený na to, aby se opravdu příští rok už něco s tím začalo dít. Ale já vidím tohle z toho byty a sociální infrastrukturu.
0: Tak a teď to obrátím, kterou investici byste naopak odložil, pokud by na ní nebyly peníze?
1: Pokud by na ní nebyly peníze, tak bych odložil jakoukoliv investici. Mm-hmm. Na jakoukoliv investici peníze by musej. Jo, když teda si dovolím takhle trošičku slovíčkařit. Je potřeba ty věci brát postupně.
0: Dobře.
1: Určitě nechci jít cestou tou, že jenom proto, aby se ta investice dotáhla, protože to bude hezky vypadat na plakátě, protože prostě tím získám politický body, protože teď všichni ode mě, kteří vědí, že jsem spojený s hokejem, chtějí slyšet, že prostě že budu bojovat za a postavím novej zimák. Prostě. To já neřeknu. Já bych si ho taky strašně přál. Ale v hlavě to byly 2,5 miliardy. A to je prostě hloupost. To město v životě nebude schopný ufinancovat. Taková je prostě realita. Samo. Jo, tam určitě nějaké cesty existují a neříkám, že to nikdy nemůže nastat. Ale tohle je jedna z věcí, která dejme tomu třeba si myslím, že při vhodný zásahu do zimáku, který tady dneska máme, tak ještě chvíli počká. Ale 100% to nechci, bych byl nerád, kdyby jsme šli cestou, ano, pojďme investovat a neberme ohledy na to, jak vypadá městský rozpočet. Jo? Často slýcháme, že prostě Boleslav je zadlužená. Často slýcháme o tom, že prostě se tady vyhazují. To není pravda. Hospodaření města je naprosto v pořádku a musí to tak být dál. Jo? Dokážeme sehnat prostředky na různý velký projekty, vždycky to ale s tím souvisejí ty následné náklady, na které prostě musíme mít a na tohle je potřeba brát ohled. Takže jestli se mě ptáte na nějakou konkrétní investici, kterou bych odložil, kdyby nebyly peníze, když nebudou peníze, tak prostě investovat nebudeme moc. My se musíme snažit ty peníze na ty investice najít.
0: Tak a já pro vás mám teď, pane Koliáši, trošku ostřejší otázky. Co byste odpověděl člověku, který řekne, ODS už byla u moci dost dlouho, proč jí mám dát další šanci?
1: Proč jí mám dát další šanci?
0: zase můžeme třeba poukázat na to, co se povedlo. Ve
1: já si prostě
0: všechno.
1: Myslím, přesně tak, já si prostě myslím, ODS je součástí vedení. Ono se to vždycky tak trošičku zúží na to, že když člověk chce kritizovat, tak kritizuje tu konkrétní stranu, toho konkrétního politika. Především je potřeba, jako aby tady zaznělo, že ODSka nikdy nevládla sama. To znamená, to i to, co teď tady řeknu, že se udělal obrovský kus práce, je samozřejmě zásluha ODSky jako takový, ale pochopitelně na tom mají podíl i koaliční partneři. Já prostě nebudu ten, kdo tady bude říkat, že všechno je naše zásluha. Ale zároveň taky bych byl rád, kdyby tady zaznělo, že to, co se nepovedlo, za to, to není vina jenom ODSky. To prostě všichni, máme tady koaliční vedení má slízávat smetanu, ale zároveň i být schopný snášet kritiku, někdy i oprávněnou. Takže ODS, chceme některé věci dělat jinak. To, že jsme prostě udělali kus práce, to si myslím, že ten, kdo to bude chtít vidět, tak to prostě vidí. Ten, kdo to vidět nechce, tak ho nepřesvědčím a už určitě ne odsud. Jo? Tak to je. ODS kus práce udělala. Máme na co navazovat. Máme novou kandidátku. Máme kandidátku lidí, kteří tu opravdu žijou, opravdu bydlí a znají tu problematiku. Máme kandidátku složenou z lidí, kteří jsou z různých profesí. To znamená, každý máme nějaký svý civilní povolání většinově, který vykonáváme. Ta odbornost si myslím, že tam je. A myslím si, že jsem schopen se poučit z chyb, který jsme dělali. Jsem schopen si je přiznat. A myslím to jako vážně.
0: Mm-hmm. Tak teď už ale pojďme úplně na poslední nějaké tři otázky. Já to zase přeskočím tady tu moji přípravu. Ale určitě by mě zajímalo, co byste vzkázal lidem, kteří jsou z politiky třeba tady u nás v Boleslavi zklamaní a k volbám jít nechtějí.
1: Já si myslím, že lidi jsou zklamaní z politiky, protože vnímají tu politiku celorepublikově. A já se jim nedivím, protože jestliže si pustím zprávy, svět se přestěhoval na sociální sítě, řekněte mi, kolik pozitivních zpráv jako slyšíte. Všichni se předhánějí v tom, aby ukázali na tom, co je špatně, co kde prostě se nepovedlo, kdo co ukrát, jak je prostě katastrofální svět. To přináší na tu, ta nálada ve společnosti je v tomhle tom jako hrozně poznamenána. Další věc, lidi jsou napružený nebo natažený jako struna už jenom z toho, jak ty politici se k sobě chovají. Já jsem se nedávno vlastně postupně, díky tomu, že jsem tom novej, tak jsem se setkal s jednotlivýma lídrama těch jednotlivých jako stran. Prostě jsme se chtěli poznat, jo, a bavili jsme se o tom. A já říkám, uvědomte si jednu věc, to není o tom, jaký kdo máme triko. To je o tom, co ty lidi chtějí, aby v tom městě bylo. A jestli vy máte to triko oranžový a já mám to triko modrý a budeme na sebe křičet a budeme se obvinovat, tak ty lidi to prostě začnou takhle vnímat. A může se vám taky stát, že půjdete po ulici, dostanete pár facek jenom proto, že vás ty lidi poznají z toho plakátu. To přeci není normální, tohleto. Takže vnímejte, prosím, tu politiku na té komunální úrovni trošku jinak. Prostě my tady bydlíme, my vás potkáváme v těch krámech, vy potkáváte nás a v tom je ten rozdíl. To nejsou ty velký kluci, který vidíte jenom v té televizi a jednou za 4 roky za váma přijedou. Ne, ty lidi, co dělají komunální politiku, tady s váma žijou a proto by tak k tomu měli přistupovat. Protože ta zpětná vazba je okamžitá.
0: Teď to úplně odlehčíme na závěr. Jakou třeba poslouchá Michal Koliáš hudbu? Jaký si pustí seriál?
1: Je, seriál, miluju Hru o trůny, to jako jednoznačně, seriály vůbec mám rád, švec nebo severský kriminálky asi každý. Já jsem naprosto jako konzumní v tomhletom stvoření a jakou poslouchám hudbu, tak já jsem dítě 70. Dospíval jsem vlastně v zlatých 90. a strašně mě ovlivnily 80. Takže ať už to jsou Depešáci nebo Pet Shop Boys, vlastně ta škála je prostě široká, New Order, Kamufláž, já nevím, ale přitom...
0: DJ Bobo.
1: DJ Bobo už přece jenom, ale jo, DJ Bobo, jasně, byl jsem na Michaelu Jacksonovi, když tady byl na Letný a DJ Bobo byl předskokán, takže to si pamatuju. Byl bylo to úžasný, jaká je nálada. Já jsem schopný pustit si škvory a pak jsem schopný si pustit prostě úplně jinou muziku. Jako fakt mě tohleto, podle toho, jaká je nálada.
0: Tak teď poprosím už jenom jednu větu, nebo to jsou větí.
1: Já jsem dlouhý.
0: Proč právě Michal Koliáš?
1: Proč právě Michal Koliáš? To nechám na lidech.
0: Dobře.
1: Já si myslím, že jsem tady toho řekl dost.
0: Dobře.
1: I na těch sociálních sítích to nechám na lidech. To si musí vyhodnotit každý sám.
0: Já jsem moc rád, že jste tady byl s námi, že jste přijal naše pozvání do živého vysílání Rádia MB. Něco mi říká, že tady nejste naposledy, že po těch říjnových volbách to tam, že prostě dorazíte, až budete zastupitelem nebo náměstkem primátora, případně primátorem Mladé Boleslavy. Budu se na vás opět těšit.
1: Já taky a příště budu používat kratší věty. Mějte se hezky.
0: Mějte se krásně.
2: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Tak jsme si dali pusu, Benga Boys jsou za námi, teď je 10 hodin a 59 minut. Za malou chvíli nám odstartují další aktuální zprávy, které pro nás samozřejmě celý dnešek připravuje Roman. No a co vám ještě řeknu hezkýho? No řeknu vám to, že zítra se bude hrát opět hokejová Tipsport Extraliga. BK Mladá Boleslav se nám opět představí doma. No a já vám řeknu, jaké budou zápasy. 17. hodina 30. minuta, tedy Mladá Boleslav Karlovy Vary. Ještě o půl hodiny dřív začne zápas Třinec Kometa Brno a pak tedy ve stejný čas jako my začne hrát Litvínov Pardubice a v 18 hodin nás pak čekají dva zápasy. Kladno Sparta, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň. No, teď už si dáme ty zprávy, jinak rozhovor s Michalem Koliášem bude dnes odpoledne, samozřejmě na našem webu www.radiomb.cz v sekci archiv.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Hezký den. Včera byla v Mladé Boleslavi otevřena křižovatka třídy Václava Klementa s ulicí U stadionu a zároveň dosud uzavřený úsek této ulice, včetně křižovatky s ulicí Jiráskova. Dále je možné v Bolce odbočit z Jičínské ulice do Laurinovy. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace skončila. Modernizace městského plaveckého stadionu v Liberci, která začala před 2 lety, potrvá o další 2 měsíce déle. Skončit by měla v srpnu příštího roku. Důvodem k prodloužení je změna technologie Energocentra.
1: Sportovní servis.
3: Fotbalisté Plzně dnes vstoupí zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne v 21 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Ne.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Pošlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi. Radio MB. Rytm.

0: Tady je vaše Rádio MB a teď mám pro vás opravdu zajímavou věc. Vědci mají nové důkazy, že na Plutu mohl v minulosti téct tekutý dusík. Jo, na Plutu, na té ledové kouli, o které jsme si dlouho mysleli, že je to prostě taková kosmická mraznička. No a teď se ukazuje, že tam kdysi možná něco teklo, takže Pluto nás zase překvapuje. My si za chvíli dáme předpověď počasí. Hezký den vám všem.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, pojďme na počasí, ne na dnešek, na zítřek, ale koukneme i na víkend. Dnes bude polojasno až oblačno. No, prostě pohodička, 17 až 22 stupňů Celsia. Rozhodně to bude třeba i na nějaké to posezení na zahrádce. Zítra bude polojasno až oblačno, přechodně i zataženo, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Sobota, ta bude většinou polojasná, zpočátku čekáme ale i zvětšenou oblačnost, teploty 18 až 23 stupňů Celsia. A neděle, tak ta bude zpočátku polojasná, ale postupně oblačná až zatažená s teplotami od 19 do 23 stupňů Celsia.
2: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička.cz, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Posloucháš správně.

0: září pokračujeme, no a víte, s čím přišli vědci? No, z věcí, která by jednou mohla být hodně důležitá. Vyvíjejí totiž způsob, jak ze slané vody získat pitnou vodu, aniž by přitom vznikalo velké množství problematického solného odpadu. No, to je podle mě skvělá zpráva, protože lidstvo konečně možná přijde na to, jak udělat pitnou vodu z mořské vody. Tak teď už jenom potřebujeme vymyslet, jak udělat, aby se třeba z pondělního rána, to není dnešní případ, ale aby se třeba z pondělí dala vyrobit sobota. Pak už máme civilizaci naprosto vyřešenou. Krásný čtvrtek, loučím se a těším se po 17. hodině na slyšenou.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Už zítra se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního valečovského léta. Vystoupí tu kapely Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel, například Seven anebo No Talent. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v KD Bezno. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si o ní zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Na kompletní renovaci rodinného domu si bude nově možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V Jerevanu přestáli úvodní nápor arménského mistra a tým Ararat Arménia přehráli 4-1. Příštím soupeřem Sparty v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.
3: Radio

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, Koupelný Dušička CZ, Město Mnichovo Hradiště, Kultura města Mladá Boleslav, Koupaliště a Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: kdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
1: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Město Kosmonosy připravilo na zítřek tradiční nevinné odpoledne s ochutnávkou vín a skvělou cymbálovou muzikou. Začíná se v 18 hodin v místní Sokolovně. Nízkoprahový N-klub v Mnichově Hradišti pozve v úterý 22. září na den otevřených dveří. Zájemci se mohou mezi 14. a 19. hodinou na vlastní oči podívat do prostoru nízkoprahového zařízení, které dětem a mládeži nabízí bezpečné místo a zázemí. Akce je určena široké veřejnosti.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v prvním kole extraligy na ledě Českých Budějovic 3-2 po prodloužení. Bruslaři přitom dvakrát prohrávali, v nastavení ale rozhodl v přesilovce Jordan Martel. Dobrá pozvánka na zítřejší hokej v Boleslavi, přijedou Karlovy Vary. Utkání druhého kola začne v 17.30. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy.

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: trefný signál. My jsme všude. Radio MB.
1: Gonna start the rebellion, I know.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Včera byla v Mladé Boleslavi otevřena křižovatka třídy Václava Klementa s ulicí U stadionu a zároveň dosud uzavřený úsek této ulice, včetně křižovatky s ulicí Jiráskova. Dále je možné v Bolce odbočit z Jičínské ulice do Laurinovy. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace skončila. Modernizace městského plaveckého stadionu v Liberci, která začala před 2 lety, potrvá o další 2 měsíce déle. Skončit by měla v srpnu příštího roku. Důvodem k prodloužení je změna technologie energocentra.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Plzně dnes vstoupí zápasem proti Unionu Saint-Gilloise do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne v 21 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

Fantastický úvod do našeho dnešního odpoledního úletu, ale fantastický úvod měli i včera mladoboleslavští bruslaři, který ve svém prvním letošním extraligovém zápase přivezli 2 body z Českých Budějovic. A my jsme za ně vděční, protože kluci včera hráli opravdu skvěle a věříme, že stejně to bude i v dalších zápasech. Už tento pátek od 17:30 přivítáme na domácím ledě ve Škoenergo aréně Karlovy Vary, takže věříme, že i tady si odneseme body, nejlépe samozřejmě všechny 3. No tak jsme napjatí, ale teď už se jdeme vrhnout do muziky, to je naše hřiště. Já jsem si pro vás připravil do playlistu Krištofy Masterboy, dáme si Timmyho Whitea, no a z muziky si toho dáme samozřejmě mnohem více. Takže jdeme na to, já vás vítám od mikrofonu Rádia MB, moje jméno je Luky a do 16. hodiny jsem tu s vámi. Takže slíbený Timmy White a jeho Astronaut. A vám přeju fajnovej poslech. Rádio MB. Rytm.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Teď se mrkneme společně taky na Netflix a na legendární seriál, který je s Netflixem neodmyslitelně spjatej. Je to samozřejmě Squid Game, neboli Hra na oliheň, a je to 5 let od té doby, kdy se tenhle ten seriál na obrazovkách objevil. Je to prostě šílený, jak rychle tenhle ten čas utek. Seriál, který se stal celosvětovým fenoménem a zapsal se do historie Netflixu, a je to už 5 let. No a já mám právě se Squid Game taky spojenou ještě jednu věc, a to v té době naše nové studio, odkud právě teď vysíláme, protože já jsem nějakou dobu Hru na oliheň tak jako odkládal, ignoroval, a shodou okolností jsem úplně první díl viděl na televizi, kterou jsme čerstvě nainstalovali do našeho nového studia tady v Domě kultury v zasedací místnosti. No a nemohl jsem se od toho odtrhnout. Sjeli jsme tam s klukama 2 nebo 3 díly najednou, no a pak už jsem se na vlně Squid Game vezl taky. No a co vy, pohltil vás taky tenhle ten seriál? Mě tedy rozhodně ano, i když jsem to původně považoval za hroznou blbost, na kterou se dívat nepotřebuju. Ale jak říkám, zůstal jsem u každého dílu sedět s otevřenou pusou. No, takže 5 let od Squid Game a taky nějakých 5 let od našeho nového studia tady v Domě kultury. Takže můžeme slavit výročí společně. No a dalším celosvětovým fenoménem v hudební branži je určitě taky Shawn Mendes, takže my si ho právě teď dáme na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Jakub Děkan.
1: Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Talk me.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 17 Around the World, muzika čtvrtečního odpoledne na rádiu MBN. No kamarádi, my se teď jdeme podívat na jednu zprávu, která taky oběhla kolem světa po internetu. My tu máme docela rádi zvláštní a bizarní zákony, no a právě internetem se v této době šíří tvrzení o novém zákonu na Floridě, podle kterého by každý člověk menší než 157 cm musel v autě sedět v autosedačce, a to bez ohledu na věk. No tak mám pár takových kamarádů. No asi bych se potrhal smíchy vidět je v dětské autosedačce. No tak představa by to byla hezká, určitě bychom se zasmáli, a to nejenom já, protože představa dospělých v dětských sedačkách, tak to samozřejmě okamžitě pobavilo nejenom mě, ale celý internet. Ale bohužel ve skutečnosti přijde o virální dezinformaci a žádný takový pravidlo pro dospělí se na Floridě nechystá a ani neplatí. Ale pokud ve svém okolí máte někoho, kdo tak úplně nevyrost, zkuste ho touhle zprávou trošku vystrašit. Schválně, jak se budou tvářit. Já to mám v plánu taky. Teď už mám v plánu další muziku a dáme si do 15. třeba ještě Two for Good nebo Offenbach. Takže vracíme se k muzice.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Už zítra se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního valečovského léta. Vystoupí tu kapely Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel, například Seven anebo No Talent. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v KD Bezno. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si o ní zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Na kompletní renovaci rodinného domu si bude nově možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V Jerevanu přestáli úvodní nápor arménského mistra a tým Ararat Arménia přehráli 4-1. Příštím soupeřem Sparty v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: odstartovali naší další hodinu odpoledního úletu. No ale venku, kamarádi, také tam už to začíná být trošku vážnější, protože léto je pomalu, ale jistě za námi. Večery už jsou chladný, no také před námi je už jen pár posledních letních venkovních akcí a festivalů. Už zítra si dáme velké finále valečovského léta. Vyrazit můžete na úplně poslední koncert, kde zahrají Dimitri a taky Doga. Ještě zítra dopoledne vám právě tady ve vysílání mezi 9 a 12 budeme rozdávat lupeny. No ale těšit se můžete ještě na pár hezkých akcí v autokempu Kosmonosy. Tam nás čeká už 26. září Rock Festival. Dorazí kapely jako Fanny, Checkmate, Syndrom, No Talent a mladoboleslavští Seveni. I na tuhletu akci vám budeme rozdávat lístky, můžete si o ně zasoutěžit jak ve vysílání, tak na Facebooku, takže určitě pozorně poslouchejte a pozorně sledujte naše facebookové a instagramové stránky a 26. září se sejdeme v autokempu Kosmonosy. No a sejdeme se na tom samém místě taky 17. října, protože i tam si ukončíme sezónu Guláš Festem. No a i Radio MB se po dlouhé době opět pustí do vaření guláše právě v autokempu. No a zkusíme obhájit naše prvenství z poslední soutěže ve vaření kotlíkovýho guláše na Michalovické Putně. Tam jsme si odnesli zlatou vařečku a věřím, že i tady to dokážeme. Každopádně rukavice je vhozená, takže pokud se i vy chcete přihlásit, mrkněte na stránky autokempu Kosmonosy. No a zkuste se postavit naší svaté trojice gurmánů, protože přes jídlo to my zase jsme. Samozřejmě ale taky přes muziku, no a ta už bude pokračovat. Justin Wellington, Captain Jack nebo Verona. Tak pokračujeme.
1: Radio MB, Rytmus Mladoboleslavska.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Magi!
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Kamarádi, pamatujete si, když se dřív dalo z pevný linky provolat pěkných pár tisícovek, když jste se vy anebo vaše ratolest nechali nachytat na těžce placený hovory? Měl jsem sousedku a její syn takhle přes pevnou linku provolal víc než 20 tisíc korun. No a jelikož je to už tak odhaduju 25-30 let, byla to hodně vysoká částka. Tohle se už dneska tak úplně asi neděje samozřejmě, ale existují zase jiný nástrahy moderního světa. O tom by mohl vyprávět táta, jehož syn si z jeho firemní kreditky platil reklamu na Minecraft na YouTubeovém kanále. No a rozhodně tedy nešetřil. Utratil takhle totiž v přepočtu přes 2,5 milionu. Táta zjistil, že je problém, až když si ho zavolal šéf spolu s firemním finančním týmem. Na stole tedy přistál účet za 3 týdny ve výši 2,5 milionu. No a ve firmě teďka řeší, jestli bude muset táta zaplatit celou částku zpátky. No pochybuju, že firma by chtěla dobrovolně financovat Minecraft pro jeho syna. No, jsou to nepříjemnosti, tohle dokáže nabourat rodinný rozpočet.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelny Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás. 14. listopadu v KD Bezno.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Ice, muzika čtvrtečního odpoledne, které trávíte ve společnosti Rádia MB. Trávili jsme ho taky teď chvíli spolu, ale 2 hodiny utekly jako voda. Nám se blíží 16. No a já jsem do studia a za mikrofon usadím Romana. Ten tu s vámi bude v hodině příští a i s ním si dáte pěkných pár písniček. Já se, kamarádi, pro dnešek loučím. Jsem rád, že jste byli s námi a budu rád, když s námi zůstanete dál. Na rozloučenou ještě Two Colors a Safri Duo. No a pojďme to poslat všem naděždám, ty totiž mají dnes svůj svátek. Tak já se rozloučím přáním všeho nejlepšího. No a budu se na vás těšit samozřejmě zítra ve velkém finále tohoto pracovního týdne. Před námi už je pátek a taky víkend, takže můžeme se začít těšit. Já se těším na slyšenou a mějte se skvěle. Ahoj. Rádio MB.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Město Kosmonosy připravilo na zítřek tradiční nevinné odpoledne s ochutnávkou vín a skvělou cymbálovou muzikou. Začíná se v 18 hodin v místní Sokolovně. Nízkoprahový N-klub v Mnichově Hradišti pozve v úterý 22. září na Den otevřených dveří. Zájemci se mohou mezi 14. a 19. hodinou na vlastní oči podívat do prostor nízkoprahového zařízení, které dětem a mládeži nabízí bezpečné místo a zázemí. Akce je určena široké veřejnosti.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v prvním kole extraligy na ledě Českých Budějovic 3-2 po prodloužení. Bruslaři přitom dvakrát prohrávali, v nastavení ale rozhodl v přesilovce Jordan Martel. Dobrá pozvánka na zítřejší hokej v Boleslavi, přijedou Karlovy Vary. Utkání druhého kola začne v 17.30. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: vám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rádio MB.

0: Do Cinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Hezký den. Včera byla v Mladé Boleslavi otevřena křižovatka třídy Václava Klementa s ulicí U stadionu a zároveň dosud uzavřený úsek této ulice, včetně křižovatky s ulicí Jiráskova. Dále je možné v Bolce odbočit z Jičínské ulice do Laurinovy. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace skončila. Modernizace městského plaveckého stadionu v Liberci, která začala před 2 lety, potrvá o další 2 měsíce déle. Skončit by měla v srpnu příštího roku. Důvodem k prodloužení je změna technologie energocentra.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Plzně dnes vstoupí zápasem proti Unionu Senžilváz do hlavní fáze Evropské ligy. Západočeši věří, že dají zapomenout na trápení z domácí soutěže a znovu potvrdí, že se jim v pohárech dlouhodobě daří. Utkání úvodního z 8 kol začne v 21 hodin. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je čtvrtek 17. září, po 17. hodině svátek slaví Naděždy a my si připomínáme Světový den bezpečnosti pacientů, což je mimochodem docela důležitý den, protože člověk si v nemocnici přeje hlavně jednu věc, přijít s jedním problémem a odejít pořád se stejným počtem částí těla. Takže dneska držíme palce všem zdravotníkům a hlavně všem, kteří jsou právě někde v péči lékařů. No a pokud jste dneska v práci, tak už vás naštěstí čeká ta bezpečnější část dne. Tedy večer. Rádio MB pokračuje ve svém vysílání. Přeju vám krásný čtvrtek.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

děravej, je do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Ladíte nás ve čtvrtek 17. září a dneska jde do českých kin film Call. Celý problém v něm odstartuje jeden sexuálně laděný videohovor, který hlavnímu hrdinovi během jediného odpoledne kompletně převrátí život. Což je vlastně krásná připomínka, že když vám někdo napíše, máš chvilku na video, správná odpověď může být ne. Mám rodinu, práci a dokonce bych si rád obojí nechal. Dřív člověku dokázal zničit život jeden špatný podpis. Dneska k tomu stačí Wi-Fi, přední kamera a sebevědomí, které výrazně převyšuje zdravý rozum. My hrajeme další muziku, no a za malou chvíli koukneme taky na Járu Cimrmana.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte

0: 17. září pokračuje a pozor, přátelé, letos je to 60 let od první zmínky jména Jára Cimrman. 60 let člověk, který neexistuje, ovlivňuje českou kulturu víc než spousta lidí, kteří existují až moc. No a na Cimrmanovi je nádherná hlavně ta českost. Jiný národ by vymyslel superhrdinu, který zachrání svět. My jsme vymysleli člověka, který všechno vynalezl, všechno objevil a u všeho byl. A přesto po něm skoro nic nezůstalo. To je vlastně největší český pracovní vzor. Být genius, mít zásluhy, ale hlavně po sobě nezanechat žádný důkaz, co říkáte. Nic, loučím se, těším se zítra po 9. hodině dopolední. I zítra si ještě naposledy zasoutěžíme o lístky na Valečovské léto. Mějte se moc krásně.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Už zítra se na Valečově uskuteční poslední koncert v rámci letošního valečovského léta. Vystoupí tu kapely Dimitri a Doga. Co se týká koncertů, na další se můžeme těšit například 26. září v autokempu Kosmonosy, kde vystoupí 5 kapel, například Seven a nebo No Talent. V listopadu nás čeká také velká oslava 7. narozenin Rádia MB v KD Bezno. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám po změně podmínek. Od konce června si o ní zažádalo přes 2000 zájemců. Celkem si plánují půjčit přes 5 miliard korun. Na kompletní renovaci rodinného domu si bude nově možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V Jerevanu přestáli úvodní nápor arménského mistra a tým Ararat Arménia přehráli 4-1. Příštím soupeřem Sparty v Evropské lize bude 15. října norský Lillestrøm. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, Multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, Koupelny Dušička.cz, Město Mnichovo Hradiště, Kultura Města Mladá Boleslav, Koupaliště a Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Kdo si nestár za stovku? Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Cinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Cinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
5: Posloucháš správně.

14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: Sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Zapni a neřeš.
8: Atlantis.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Diesel Auto Junek, Okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, Koupelny Dušička CZ, Město Mnichovo Hradiště, Kultura města Mladá Boleslav, Koupaliště a Motorest Zavadilka, Prondo, Městy z Bezno, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.
1: Rádio MB.

0: do Sinestar za stovku. Už 19. a 20. září jsou tady kinodny. Užijte si nejnovější filmy jako Spider-Man, Odyssea a mnoho dalších. A v Sinestar jsme si pro vás připravili i něco navíc. Kultovní Pulp Fiction a filmový maraton Hunger Games. To jsou kinodny v Sinestar 19. a 20. září.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: neřeš.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hutné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky o

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

Show a koncerty v rámci 7. narozenin Rádia MB vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťákova hasičárna, diesel auto Junek, okna Sukorady, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar, Magna, koupelný Dušička CZ, město Mnichovo Hradiště, kultura města Mladá Boleslav, koupaliště a motorest Zavadilka, Prondo, městy z Bezno, MB Sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Těšíme se na vás 14. listopadu v KD Bezno.

Rádio MB. Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce. Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.